0: Schadres mea serbska ho na letuschim budeskim na lecho, gotres wort meesa, na posleni meeskim kunzu tydenja, meestru him to, a wille wert sonitsche, z dupkom napu, napu szestrzech netko.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Njebelčanska gmena přijotuje runje za towarstvo Kamjenjak nowe najenske zrěčenje za miłočansku skavu. O tym rěčach včera na posedženju tamniše gmenske rady. Wjesnanosta Andrej Bulank.
3: Když je najenske zrěčenje, pa napam o dalšim včerovanu neke nereči so. No tam so šeleke vopcorena, když maja so še rozrisač, no. Ha, tu treba pa do toho zrěčenja so by so zapšijeć, abo so uklamočkovač.
2: Nimo toho rozsudzi gmienska rada vo nadavku za zanierowanie druhého votrieska parkové jedro i pieskecach za niedže 7,85 €. Votriesk maso Julio vosreč Proznin, Beu Tydženja Ponovič. Viace vo témach Nebelčicach slyšiče Beu naše vúsovania. We Wojewódzkim Mužiskim Centerje je so další serbskorečny projekt zoprawdził, kiž nasta z Romanem Dzile ze Syču za serbsku rieč a identitu Zari. Tam nastajene serbske bajowe postawy, powiedaja vo mytologii a serbskim živeniu, Niedy a Dženca. Kajž z Dzili motivatorka za serbsku rieč, Kulowie, Wojerecach a Halštrovskej holi, Maria Šočic, je rakečanski piekar Klemens Brezan postawy k dispozícii stajú. One su nastali po rysowankach Mirčina Nowaka Nechonského. Při figurách namakaja zajince QR-kód za šmuratko, s pomocou kotrohož môža se jej stavizny direktne naposkač. Dalše bajové figury maja sčejovač. Gmienská rada nesvačile je sa čera vonie z techniku za viesnú regioniu vody zabierava. Za ňu dobitej so za viacač 4,000 € núznie dve nové klumpie kupič. Na spočatku posedzenia pak spominachu radzičel je vopšenie na nebo Norberta Brauna. On bieše 23 let doho gmienský radzičel a viele let tiež zastupovac viesnanosta nesvačidva. Norbert Braun bieše tydženia starobie 66 let zemriu. Na letušim budyskim naliču od 9.20. do 1.30. meje, kotrož program čera novinariam šedstajichu, zmeja zaso viacore serbske programové dybky na jevišćach. Kajž zdjeli Katarzyna Kudževič z kulturnoho birova vústupjanimo popularniju skupin Janka Hanka a Popsorben, tež kroščanscy muzikanča. Na vonem tohošču v teorii leca budeske naliečo prinja serbska kulturna brigada s dorostovým korom a rejovanskej skupinu. Nimo toho vústupi tež džičaca rejovanska skupina serbskoho ľudova ansambla Vúžičanka. V Bošecach sú přijoty na budyský jechanský turnír zahýli, kýž odmieje sa leca od 24. do 26. júlia na tamnišim jechanským areálu. Skvadnostne toho je kupšičanský piekar Štefan Richter čera v osebite vôsne pečvo prezentoval. Popriančky za jechorjo a konie z vôsa, ječmenia, starie sakské družine pšence a miedu sú vodnetka kupšicach napšedajn. Kajž z Džili Nauda turniera Martin Zeman očakuja leca zasonieže cista jechorkov a jechorjov z cuvie Nemskeje, kýž môža sa išče hač do spočatka júlia za turnier Pšizevič. A to bych u naše džensnýše povestče, kýž namakače tiež na našej internetnej stronie a u našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj džensa, dominuja na nebiu zaso mročele, svunco ledma vúladame, môže sa tiež přeco zaso raz podešťovač a popodňu sú samo nikotre nevedra možné, to šal pri maximálne 14 stopniach a podobne punže júce a tiež piatk dále, to ríka jara meniate pri podobných temperatúrach.
0: Ani nekajke vyskač, kýž by policia niedže natvariva, ani nekajke hačenje, tuž přijedče dere do džensnejšeje srede. 4 menšine ponapo 6 Čechie.
1: Serbský rozvoz.

0: aber schnell so.
1: Zwischitsche Dženca wot Tomáša Menzela skuloa.
2: Na cínatym dňu měsaca so mač Boža wot meje do oktobra cjom dječom ve Fatimie jevieše. Wona přepoda jim za cywy svět a vosebje za bamža poselstvo, kotrež my džencniši džen mienja abo bole ignorujeme. Wone dječi tedom nemožachu ignorovat štojš pieso z nimi stavo. Tež vobytlerjo vieski Fatime nemožachu vúskutky ignorovat. Zniedeše je zanieseneje vieski staso sjatnica, kotrež má niedže 2 miliónaj ľudí v rúm. 13. oktobra staso zvunčne džiu Fatimie a vokolínie. Bieše za to 80-60 svietkov. Sú voni to ignorovač muli? Kak so tajky zjavno džiu na skiere mały kraj, kajž Portugalsku vúskutkuje? Na spočatku 20. lietstotka dojnže Lisabonie k revolúcii, z čeho vachu viacere vojeske puče. A šo vubieža skunčne do tak mienovaneje katolskie diktatúry Antonia Salazara. Ja neviem, hač vúskutkovachu so podavky Fatimie na nutskovnú politiku Portugala. Na kujšte pat nedojnže tam, hinak hač španiskej k vobytlerskej vojne. Fatima je tež našich dňach nujace miestno. Vidíš tam ľudí na kolenách, kocíš noša vokovo kapovky kříž a husto tež malé dječko. Tu začúvaš, zo zavovanie Boha lepie neignoruješ.
1: Tole praj, Matiáš, vodajče Tomáš Menzel z Kulova na doku a zamovitosť či kulovskej vôsade. Peč menšinu, hišče a potom bude šest Čech.

0: Nibelchanska Gmena sei für Litach Wort im Schemeslowasche Skau Pschedatsch. Dort rehe nitko najprediunus blida, geisch smit eischischer Poischach swischeli, wotschim su tschera ve Nibelchitzach na posseginu Gmenske rade nimoto takleritscheli to ve Mirtschin wenk. Mirtschin e tschera nat nio emporeges deach utisch woto ans gewustau ge Gmene, potekim Pschedbisse gakmaja kische ve Gmene Wupadatsch, wotscha etam zille dokwadnje schwo.
1: No Gmeinska rada je čera rozsudživa, zo aktualne vuotovanske ustavki za Nibelčice, Miločice, Peskece a Serbske Bazlice odstroni. Hač do kletušeho julija pak one najprede išče pvača. A tutem času ce Gmena nove vuotovanske ustavki nađevač. Tola tunra stajke, kotre šitko cele tak nadrobne nerjaduja. Aktualne menujce to što pšidatne birokratije, dživa a vudavku za vobedlarstvo a Gmenu reka. A nimo to su zajšvih letach zveča prostva mo uzača tak a tak přivosovali. Stare pšedživač bydre jace dživa bylo hač nové napisač a obzamknič. A dokes nečiše k letu ubeža, maja tyš netko odpovědne čišč, zoso dovostem nekomdža, kajš nekoci čera přispomnichu.
0: To klinči za kytro ambicioniruanym planom.
1: Hej, a to dla cedža si nadok do klauzornych zetkanju sobuzač. Kajš tež dalšie témie. Popravom meje šedže rada čera o tom rozsudžič, hač Gmena helde cospodu za 120 000 € nečišemu odnajeri pšeda. A hač ma Gmena pšedače starije LPG-ove budky Miločicach přijotovač. Stute je cichu spočatne depo za vonjovu oboru činič. Potom pak sa vukopa, zoby to droše bylo hač alternatívy. Tola vobaj rozsudaj sa od rádžičelu a rádžičelku přestorčichu.
0: Čo dla nie sú to šo, čera nedom namestne vú diskutovali a rozsudžili?
1: To som so jedno z tých rádžičelu tež prašal, kýž je za přestorčenie vosoval, Franka Dumša ze Serbských Bazlíc. Vún mi praješe, zo nimaja čas sa poriadne přijot rozsudov. Husto so im téme a předvojí za rozsude s dňovým poriadom prostče předpovoža. Kvíle za mírnu umienu a diskusiu tak husto nimaja. A to pokaza so potom po jeho meneniu zas a zaso ve vúzkých odposovanských úsledkách. Problém jenož je, zo so klauzorné zetkania rady runie skere riedko odmývaja, kajž jacori biu posedženia na spomnichu.
0: To klinči je rozprajú za viestem nemirom ve Gmene, abo?
1: No z najmenša při jednej téme byš tej napjatošť a nemierme s rádžičelkami a obedlerjami jasne pytnič. Gmene, že menujce runie voto, hač môže navoda Tvarského dvora Silvio Reineke tiež dále gmenský rádžičel byč. To však vúnžno viele let je a dotal to tiež ženie problém nebie. Tola po sakských zákonniach tre nesmieš Gmene vice občevarské nadavky přeuzač, kotre však svoje funkcii tiež má a s dobom jako rádžičel sobu obidžejú rozsudžovač. Odpovedný posud k krajného zariada předliží. Vesnanosta Andri Bulang chce jeho toho dla od čestnohamského nadavka ujazač dač. Povedca radžičelu jeho přitom podpiruje, tam na povedca nic. A dokež nedosta předvoha vesnanosti čera k druhému ráze žanu většinu, so namět znova odpokaza. Silvio Reineke smět už radžičel vostač. Tola vesnanosta ježno připovědžil, zo rozsudej rady znova znapřečiví. S tým potom cíva věc do krajného zariada půjčuje, džež za Gmenu rozsudža. Gmena tak rec cívu věc z ruku dá. Odpovědne vodce a vodre so přitým tý s mezivovaním a umětovaněmi diskutovaše, rádže a s přítomnými obydlerjemi.
0: S Mirčinom Venkom rozmluvíš se so o čerovším posedženiu Nibelčanské gmenské rády. Šešo džin štornač, nedom bydl k nasudom.

0: Policja z G.
1: Puknie na Wobruč je pondželu popolňu kniezbožu na autodroze A4 mjez Svonej Boršču a honim ujezdom jedva. Do Drežďan jeduce nakvane auto zjedže dlatoho zdroji a zraze do nabočnije planky. Šofér vosta nezranjene. Vecna škoda nastava vysokosti niedže 5000 euro. A samzim času po takim pondželu popolňu bie v budešinje 62-letne s Fordom po puču, na kamientnej dotknieše sa najprede so svojim Fordom Murie, ale jedže dále, v Rune smuje to viac možne nebe, kajž sa policii zdieli, hač do Vielečina je dočinil, tam pak kolidirovaše s napřečo jedúcem Audiom, jenož der je pak trichy jenož špiel Audia a nic viace. Potom pak zastonice muža zadžaržachu, test na alkohol vúda 2,22 promilaj. S tým je jezdná dôlnosť fúk a prečo muže sa dla nedovoleného odsalenia od miestna nezboža a voroženia v obkada přepytuje.

0: István Kobila, Vossom pon napus, sit mich, witajcie knam. I lisze so runie hakle, ze zwoja dostali. Hai, dobytala tisch, woproje raz nicht us liczicmo, gelko schlagro ludur spiu basniu a romano na letne zaczucza takle wopisuja. Abo miju jako miesac lubostcze pomienuja. Dola tisch najrinczy miesac nie żan garant za wieczno lubostcz, a we sabach, no das me netko czipni. Što je Benno Bilk k tomu znosu?
1: Ach, kak može to rune ve meji šo nekak romantiske bič. Svončko svieči, što me kči a ptački fivola je im nalječo. To byva či tola nedom celi inak vokovo utrobe.
2: Ja ljubuju če.
1: A znano, što vie, žno potom boze zvone zvonja. Vo kvasu rune netko ve meji, že sme tola žice kusk sonili. Abo?
3: Ne, ja sem s vas imel, dokaj sem se mislil, to je mesec ljubosti. Mora holca bila, a no, hajn jah cu tež v tutom mesecu vas meč.
1: Kadovo je džaržava?
3: 30 let.
1: To je to išto, dokaj 2024 je v Nemskej nimali 130 tisac manželstvo zaso roznošvo. Přerezne nesvo ni ani 15 let z Romane vutrali. Ale to z tej večnej ljubosti je taka znak, taka vec. Jeden z miestem nebo sapskih bráškov je mi raz povedal, co si vo netko zapisuje, keľko od neho zbráščených porikov viac zhromadžené sú. Hač duchovný tež tajku listčinu vedú, ja neviem, Matej Gisbok, znamenča náš kolega, kýž už veľa let na kvasách fotografuje, tajku listčinu nima. Brneš!
4: Když ja zvišťam poprom, so aj ľuboš neho napšetco podľa nekotrých porov znajmenša a vosebe mi tež napane, so kvase, ký sme zajšvých letách fotografov, tam so húščišo jevi, so potom zaso tež manželstva džila.
1: A pretáč mi netko nechto skorži, nie, dajke nešto prede dávovo nie. Jan Kmoch, najsvávnejší evangelský bráška, je 1812 v Kovázu, ako nemanželské dječo na svet prišiel. Katolský posúl je ešte v okolo leta 1900 písal, keľko dječí je so ve osadách narodživo a keľko z nich pije nemanželských. Andrea Pauliková ze Serbského muzea pak je si raz v otrovskú kšenskú knihu v okolo 1870 obladava. Je facit nemale Sodoma Gomora.
5: A sem jednu stranu vopročila přišodnosť musel to nie možno. Všetko je nekak už 10 na ňo povahovalo. No a potom, když jen hľadaš do starých krajanov, alebo tak tuto rozprávo, jen vidíš, je tu ešte nemanželské deti. Když jen si to pravo rozmyslíš, sa jen stane, když jen trežívať. Když tak sa potom rýštvo hromadí, když je svoj, dostal svoj hončk, svoj veko, tak rec. No a dokud sa to starší upýtali.
1: Přičím, čo napraj živenie na burským kúble před 100,5 letami a džencinšie televízine série, to máš samovieste paralele.
5: No ja, když jsem se taká čeladná zalubová do bůra, to tak rec potom nekejště lékařské filmy, když vidíš, že to korbná sotra se zalubuje do toho lékara, to je poprom samsný princip.
1: Když ta lubost empádně, to svojsko nějška kýba do cůzaho. Ale tožno je Siegfried Schnabel, tun nějde svávne poradžoval ve prášeniach sexuality, on je ve svojej knize vo ľubosti písal, hižo 1972 buve NDR 50% všech manželstvo dželene, dokež by je za jedno z neju abo za vobeju ve cúzem vôžku viacelos hač doma. A pretáč netko líči, že no keľko z mojich znatých ma sva ešte pre neho partnera i ja račo přestanu. Hevak nám veselo nad mesacom ľubosti celé zajenže. Prošu nic.

0: Znanosće zajšvih tydenjach dešiža raz vo neušitne maj padust vo maj svišeli. Na juhu Braniborske je suhovia des pastve pokradneli. Pošim zdaču bichu tam profesionelni paduši popuču. Mateo.
1: Hej, Lipje Prajna. Oni sú tam popuču. Nietko cejčí raz by o nekotrých týdženiach sú sa znova džesatky hoviadov z pastvišťov zubili, tun raz v okresu Šprevia Nysa, blízko poľskej hranice. Potrečený je rato z Granova, jemu sú 11 plavovaných po takým drojich hoviadov pokradneli, poľšim zdaču přes noc s veľkým LKV-om za skut. Škodu trochu je policia na viace hač 100 000 euro.
0: Jens je to docela předsečným, že? A Jens je tiež předsečným, že to také nešto nímské možno. Za to hovjada niečo v nímské předáš abo zarezač dáš?
1: Nie, braniborský borský prezident Henrik Wendorf praji, že je kúžde hovjada nímské popravom registrované a za nosy takú známku při vuchu, što ješ činí potom legálne rezanie tu nímské nemožné. Podľad zvierata sa do Vukraja dovezú snano, samo tak daleko zvonka EU a sa tam potom zarezaja. Na každý pad pak skutkuje tá cúvavec jara profesionálna.
0: A Búria, respektívne Plauario, na Jú Braniborské a v okolíne si najbožišo nitko pod cítšim tajkým páče vô o tým vamaja, kak môli svoje pastvišča a pastvy lepe stražovať.

0: Osch klein se wupio, po kleba kupio, aber po hodžine doa na nikoho čakal. V nadpisme nedavno vozi vjenoho nastavka snadny zajim za pół milion. Miło, so tuž nasledne svoje deklinovač. Korektne reka, zobi jenož snadny zajim za pół miliona, dokiž jedna so vo pojcu hoborskeje zume. Hinak je to v kontekstach s indeklinabelnej formu svoja po, kajž napšikvat, podžel holco je jenož po tak vulki, abo von sedžeše po spice za blidom. V dalších příkladách funguje svoje po jako dže zestajenky. Rečíme vo prvním abo vo druhým šolským poliče a v zvisku ze tematiku sporta znajeme vúrazaj poučas abo poufinále. Tež pomenovanie podňo, jako v obzorosmír, je mnohým Serbám znate. Netko pak sem dlejahač po menšine doa rečova. A so nádžiam, zo netrebače vy, ľubí sluchario, po dňa doa votem přemyslovač, što mielo so v serbštine deklinovač a što nic.
1: Dole praje dr. Jana Šočina z Budyského Serbského instituta.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Cish.
1: Dobre ranje. Nebelčanska gmena přijotuje runje za dvorstvo Kamjenak nové najenske zrečenje za miłočansku skavu. O tem rečach včera na posedženju tamnišje gmenske rady. Vjesnanosta Andrej Bulank.
2: Dešo od najenske zrečeno po napomu od dalšim šerovanu neke nereči so. No tam so še leke vopce arena, ki šmaja so še rozrisač, no. Ha, tu treba pa do toho zrečena so bi so zapšijeć, abo so uklamočkovač.
1: Nimo toho rozsudži gmenska rada vo nadavku za zanirovanje druhého votreska parkoveje drohy Pieskecach za niedže 780 500 €. Votresk má so Juliu vosreč proznin behu týdženia ponovič. Viace vo témach Nebelčicach svišiče behu našeho vúsovania. Ve Vojorovskim Vúžiskim centarie je so další serbskorečný projekt zvopravdžiu, kýž nasta s Romanem Džile ze Sýču za serbskú reč a identitu Zari. Tam nastajene serbske bajové postavy povedaja vo mytologii a serbským živeniu Nedy a Dženca. Kajž zdžili motivátorka za serbskú rieč v Kulovie, Vojarecach a Halštrovskej holi, Maria Šoučic, je rakečanský piekar Klemens Brezan postavy k dispozícii stajú. One sú nastali po rysovankách Mirčina Novaka Nechonského. Při figurách namakaja zajímce QR-kód za šmoradko, s pomocou ktorého šmoža sej stavizny direktne naposkač. Dalše bajové figury Maja Sčejovač. Na letušim budeskim naleču od 9.20. do 11. meja, ktorož program čera novinariam šedstajichu, zmeja zaso viacore serbske programové dybky na jevišťach. Kajž z Džili Katržina Kudževič z kulturného birova vústupia nimo populárnyu skupin Janka Hanka a Popsorben tež kroščanscy muzikanča. Na vonem tohošču vo teórii letca budeske naliečo prenia serbska kultúrna brigáda s dorostovým korom a rejovanskej skupinu. Nimo toho vystupí tiež dječaca rejovanská skupina serbského ľudová ansambla Vúžičanka. Gmenská rada nesvačíle, je so čera voniesť techniku za viesnú rečerňu vody zabierava. Za ňu dobité so za viacať 4000 € núznie dve nové klumpie kúpič. Na spočatku posedženia pak spomínachu radičeľio v obširne na nebo Norberta Brauna. Von bieše 23 let dovo gmenský radičeľ a viele let tiež zastupovace viesnanosta nesvačidva. Norbert Braun bieše týdženia v starobie 6 a 60 let zemriu. V Bošecach sú přijoty na budeský jechanský turnír zahajili, kýž od mieso leca od 24. do 26. júlia na tamnišim jechanským areálu. Skvadnostne toho je kupšičanský piekar Štefan Richter včera v osobite vôsne piečvo prezentoval. Popriančky za jechario a konie z vôsa, ječmenia, starie zakské družiny pšence a miedu sú v odnetka kupšicach napředajn. Kajž z džili návoda turniera Martin Seeman očakuje leca za so niedže 300 jechakov a jechariov z cevie nemskeje, kýž môža so ište ač do spočatka júlia za turnier přizevič. A to bych u naše džencnejšie povestče, kýž namakače tiež na našej strane internete a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Mročele dženca znova na nebju dominuja, svonco dženca ledma vúladame, môže sa tiež přeco zásora spodešťovať a popodňu sú s blakami samo nikotre nevedra možné, to šopší maximálne 14 stopňach a podobne ponže tiež júce a zajúcišim po takým piatk dále, ktoríka jara meniate pri podobných temperatúrach.
3: Sveselaca informácia za všetkých, ktorí sú na nekajke vášne ze zjezdži dvom popúču. Žiadne aktuálne vopkane pokyvy za vás nemá môj tuž. Přejmoj do pojezbu.
0: Serbský rozvoz.
4: Pjana kajš taká kvietka, tužná pak je noš zrytka, pusto sem tu na Insta, abo tyž posreč miest.

Letoši domojnice, přeprošuja do svojho rečného nězda a to dženca, popodňu na poštorioch ve Vulkých Čárach, tam možeče serbs voknecich, zeznač sa s nimi rozmoveč. Meje metania ve sabach, du do přichodno koa, dženca metaja mi u Miłočicach, piatk ve Hórkach, na večo na po šestčech je start, potom přizamkne so mieska ria a program dječi přivoňuje v obore a potom je zabavne večo ze skupiny Brankačky a Přečejo. V sobotu môžete si 16 hodinách do Niemcu abo medle tiež do Rožanta abo hižo 15 hodinách do Krusčic na mieje metanie doječ, 15 hodinách metamodinami u Krusčicach a vod na podžuječich večo zahaja so při modinskim klube Rie ze skupinu Holasky. A runje tak meta so na samstnym dňu mija ve Votrowe. Tam môžete si na poštyrioch popodňu na kovy a tykan stojeć. A na uječo pečich zarijuje si modina s dječimi a od večera sedmich zahajite so spivne večo a dječa so Rie. Nedželu mače potom vulki vubil na mije metanjach, tak možeče se mez drugim do noje veski, do oklec, do nuknic, do šunua a konec, do dobrošic, abo tež do nebelčic stojeć. Konc tydženja od piatka do nedželi je dvoru sveđen konecach, narije se štučkami 80-90 let, sče piatk na tvorstvu dvor do konec přeprošenie.

0: Miłoczanska skała jest ze swoimi dziewaniczkami a festiwalami tak jak nieco jakieś sociokulturne centrum Wosrecz Horjanu. A ja tobie nie miał wulki jako niebyczanska gmina zaszłych letach w tym przemysłowaszy skału przedacz. Dodry je nitko najprodionu z blida, kajż smy też iż o połyszczach słyszeli. Wodzim su czera w Nibylczycach na posiedzeniu Gmińskiej Rady nimo to takle ryczyli to wie Mierczyn Węk. Mierczyn je czera nad niołem poradzie stiachu też wotuanske wustawki gminy, po takim przedpisy gak maja kyże w gminie wupadacz, wodza je tam cyle dokładnie szwo.
1: No, Gmeńska Rada je čera rozsudziła, zo aktualne wurtowanske ustawki za Nibylčice, Miłoczice, Pieskice a Serbske Bazlice odstroni. Hadži do kletušeho julija pak one najprede hišče płača. A tutem času ce gmena nowe wurtowanske ustawki nadživač. Tola tunra stajke, kotre šitko cele tak nadrobne neriaduja. Aktualne menujce tojšto přidatne birokratije, dživa a wudavku za wobydlarstvo a gmenu reka. A nimo to su zajšłych letach zvětša prostvam vo vúzača tak a tak přivosovali. Stare předživač bydre jace dživa bylo hač nové napisač a obzamknič. A dokes nečíše k letu ubeža, maja tyž netko odpovědne čišč, zosodovo s tým nekom džakajš nekoci čera přispomnichu.
0: To klinči za kytro ambicioniruvanym plánom.
1: Hej, a to dla cedža si nadok do klauzornych zetkaniu sobuzač. Kajž tež dalšie témie. Popravo meješe, že rada čera o tom rozsudžič, hač gmena helde cospodu za 120 tisac euro nečišemu otnajeri pšeda. A hač ma gmena pšedače starije LPG-ove budky Miłoczicach přijotovač. Stute je cichu spočatne depo za vonjovu oboru činič. Potom pak sa vukopa, zoby to droše bylo hač alternatívy. Tola obaj rozsudaj sa od radžičelu a radžičelko přestorčichu.
0: Čo dla nie sú to šo, čera nedom namestne vo diskutovali a rozsudžili?
1: To som so jedno z tých radžičelu tež prašal, kýž je za přestorčenie vosoval, Franka Dumša ze serbských Bazlíc. Vún mi praješe, zo nimaja čas za poriadne přijot rozsudu. Husto so im téme a předvojí za rozsude s dňovým poriadom prostče předpovoža. Kvíle za mírnu umienu a diskusiu tak husto nimaja. A to pokaza sa potom po jeho meneniu zas a zaso ve vúzkych odposovanských vúsledkách. Problém jenož je, zo so klauzorné zetkania rady runie skere riedko odmývaja, kajž jacori biu posedženia na spomnichu.
0: To klinči je rozprajú za viestým nemierom ve gmene, abo?
1: No z najmenša při jednej téme byš tej napjatošť a nemierme s radžičelkami a obydleriami jasne pytnič. Gmenie, že menujci runie o to, hač môže navoda Tvarského dvora Silvio Reineke tiež dále gmenský radžičel byč. To však vúnžno viele let je a dotal to tiež ženie problém nebie. Tola po sakských zákoniach tre nesmieš gmenie vice občevarské nadavky přeuzač, kotre však svojej funkcii tiež má a s dobom jako radžičel sobu obydžejú rozsudžovač. Odpovedný posud k krajného zariada předliží. Vesnanosta Andrej Bulang chce jeho toho dla od čestnohamského nadavka ujazač dač. Povedca radžičelov jeho přitom podpiruje, tam na povedca nic. A dokež nedosta předvoha vesnanosti čera k druhému ráze žanu väčšinu, so namiet znova odpokaza. Silvio Reineke smietuš radžičel vostač. Tola vesnanosta ježno připovedžil, zo rozsudy rady znova znapšečivi. S tým potom celá vec do krajného zariada pučuje, kde za gmenu rozsudža. Gmena tak rec celú vec z ruku dá. Odpovedne vodce a vodre sa přitým tej s mezevovaniom a umietovaniami diskutovaše, rádže a s přítomnými obydleriami.
0: S Mierčinom Venkom rozmoviach so vo čerovším posedženiu Nibylčanskej gmenskej rady.

adekvat, wotmeje šak so seminar džiuje skupine svojanskih menšin federalistiske unije narodnih menšinu fuen, a to ve Tiranje, ve Albanske. Präsidie předsedu domovine Davida Statnika, kajž tež člona zvěrského předsedstva a předsedu pauka Jana Klimana delegoval. A ja nimo toho bude so modžinský kurzy z Nibelčic na konference pastoralnych návodů všetkých nímskoriečných biskupstvů, kotrež bude v juniju v Jaworniku v okresu Zorelc v Občilič. Potajkim to a dalše informácie nám podáva domovina.

Miestna njezboža, a vorožinja vopkada přepytuje. A minjene dny su so njeznači do garaže na Novomieščanskej budyšinje zadobili, pokradnechu z njeje motorske marki Beta, moped Simson S1,5 a dalši takmenovane pocketbike marki KXD, nimo to zachu dalše vuotovanske předmety kaj šnavoniki abo rukajce sobu. Zastanice budyského policajského reviera za jezdžidvami pytaja. Škodu padustva trochovachu na niedže 8000 euro, nimo to pak zavinichu paduši při zadobywanju vietnu škodu ve vysokosti 200 euro.

0: Čiže hodla? Kak? Što? Lexia, praši so!
1: Přišodny tydžin zmeju prúvanie v teórii a praxi.
2: Oh, to de by stala vuknuť, abo?
1: Poprávom jenož teóriu.
2: No hej, ale praxa tyž nie je nevážna.
0: Dobré ranie!
2: Dobré ranie, Lexia!
1: Vítaj, Lexia!
0: Što maju zabiera?
1: Kolesovanie.
2: Tady sme boze prúvanie. Teoretiske a praktiske. Vieš?
1: Přijotujeme hižo teóriu.
2: A praxu zmieče bola policie.
1: Haj, tam sú pieča vosebite kolesa za nás přijotované. Navoník máme sami sobu přinešť. Nešto k snedaní a vyzočiň v obstate teoretiske prúvanie zmys.
0: Tožno bude dyrdom dej.
2: Jenož te kolesa sú kusk vosebite.
0: Čeho dla?
2: Sú také dičace kolesa. Poprom také holčace a kusk ze starjena.
1: Ničo moderne, kaž takiš máme doma?
2: Nie. Maja šo, štož koleso po vystotných předpisách treba a hevak ničo.
0: Punže proste o to, za pokazače, kak kolesuječe.
2: A to na holčacim kolesu.
1: Što? Nimaja vone tam žane holčace kolesa, žane ze spričnej žerđu?
2: Nie, maja tam jenož holče kolesa bez tutej žerđe. Ale mne v tým zisku junu zajmuje, če odla holčace a žoniace kolesa takú žerč nimaja.
0: A hižo máme nové prašenie, to so mi ľúbi. Pojtaj ze mnu 200 let ročo. Jako ľudžo, koleso tak právě užívač počachu. Tedy mějachu še kolesa priečnú žerč. Stabilite ramika dla.
2: Ale žone mějachu s tým problém. Trichy?
0: Celé právě. Sejdovej sukni na koleso z priečnej žerču zalesč by občežne. A to dla nás ta idea za kolesa bez žerče. Tute kolesa mějachu potom žunské kolesa.
1: Ale stabilne byš volne to lepší ušim, abo?
0: Aj, delný džil ramika so stabilnejší tvareše. Drúdy by tež kus ktoši.
2: Ja si myslu, že je to dženca šo jedne. Tež holce rade na kolesu z dajkej prične žiadžu vokuo ježdža.
0: To trichy. Vouna vec je, že na nie zlohka zalezeš. A dokež je to za niekotrého šuloria Češko, má policia k zvučovaniu jenož holčace kolesa.

0: Dolle Jole, bitte, wo braucht ihr das nicht? Du slitschig mo. Menuze keko schlagro, ludur, spewo, basnio, aromano, nalitne, satschutscha, wo piso ja. Aber meo jako mesac, lubosche, pomenuja. Dolle tischne rinschi mesac, ne jaden garant, sa wirtschnu lubost, a wessabach? Na, das me nit goras chip nicht, da je benno bilk, ktomu znosu.
1: Ach, kak môže to húne ve meji šane, kak romantiske byč. Svončko svieči, štomek či a ptáčky fífola je im naliečo. To byva či tola nedom celé inak vokovo butroby.
2: Ja ľubuju če.
1: A znano, što vie, žno potom bôze zvone zvonia. Bo kvásu húne netko ve meji, že sme tola žice kusk sonili. Abo?
3: Ne, ja sem svas mi odokaj, sem se mislil, to je mesec ljubosti. To mora holca bila, a nohaj jahcu tež v tutom mesecu vas meč.
1: Kadovo je džaržav?
3: 30 let.
1: To je to išto, dokaj 2024 je v Nemskej nimali 130 tisac manželstvo zaso roznošvo. Přerezne nesu oni ani 15 let z Romane vutrali. Ale to, že z tej večnej ljubosti je taka znak, taka vec, jeden z miestem nebo sapskih bráško je mi raz povedal, co si vo netko zapisuje, keľko od neho zbráščených porikov viac romadže nesú. Hač duchovný tež tajku listčinu vedu, ja neviem, Matej Gismok, znamenča náš kolega, kýž ižo veľa let na kvasach fotografuje, tajku listčinu nima. Brneš.
4: Když ja zvišťam poprom, zo aj ľuboš neho napšetco podľa nekotrých porov znajmenča a vosebe mi tež napane, zo kvase, ký som v zajšich letách fotografoval, tam so húščišo jevi, zo so potom zaso tež manželstva džila.
1: A predhač mi netko nechto skorži, nie, dajke nešto prede dalo vo nie. Jan Kmoch, najsvavnejší evangelský bráška, je 1812 v Kovázu, ako nemanželské dječo na svet prišiel. Katolský posuh je ešte v okolo leta 1900 písal, keľko dječí je so ve vosadách narodživo a keľko z nich pije nemanželských. Andrea Pauliková ze Serbského muzea pak je si raz v otrovskú kšenskú knihu v okolo 1870 obladava. Je facit, nimale Sodoma Gomora.
5: A sem jednu stranu vopročil a přišodnic musel to nie možno. Všetko je nekak už 10 na nje povahoval. No a potom, když jen hľadaš do starých krajanov, alebo tak tuto rozprávaj, jen vidíš, je to ešte nemanželské děti. Když jen si to pravo rozmyslíš, se jen stane, když netre živač. Dokud tak se potom rýštvo romáček už dosto svoje hončky svoje věko. Tak vec. No a dokud se to starší upytali.
1: Přičímž ona praj živenie na Borským kúble před 100 letami a džencíše televízine série, to máš samo věste paralele.
5: No ja, když je potom taká čeladná zalúbva do búra, to tak rec podobne, keď je lékařské filmy, když vidíš, že to korbná sotra sa zalúbva do toho lékara, to je poprom samsý princíp.
1: Džiš tá ľubosť empádne. To svojsko nieška kýba do cúzaho. Ale tožno je Siegfried Schnabel, tun niede svavne poradžoval ve prášeniach sexuality. On je ve svojej knize vo ľubosti písal, hižo 1972 buve NDR 50% všech manželstvo dželene, dokež by je za jedno z neju, abo za vobeju, ve cúzem vôžku viace los hač doma. A predhač netko líči, že no keľko z mojich znatých ma súva ešte pre iného partnera, i ja radšo přestanu. Hevak nám veselo nad mesacom ľubosti celé zajenže. Prošu nic. Thank you.

Nidže pšit místach měsačka světli, haskach vůzkýš, liště pjaso věmli, řiča vo všim a v

0: Nabožné slovo.
1: A toto má Tomáš Menzel z Kulova.
2: Na 10. dňu mesaca so mač Boža od meje do októbra cjom džečom v Fatimie jevieše. Ona přepodá jim za cývy svět a vo sebe za bamža poselstvo, kotrež my dženzniši džen mienia abo bole ignorujeme. Vone džeči tedom nemožachu ignorovat, štojš bie so z nimi stavo. Tež vobytlerio vjeski Fatime nemožachu vuskutki ignorovat. Znedeše je zaneseneje vjeski, sta so sjatnica, kotrež má niedže 2 milióna ľudí v Rúm. 10. októbra sta so zvunčne dživ Fatimie a v okolínie. Bieše za to 80-60 svietkov. Sú voni to ignorovač muli? Kak so tajky zjavno dživ na skere malý kraj, kajž Portugalsku vuskutkuje? Na spočatku 20. letstotka dojnže Lisabonie k revolúcii, z čeho vachu viacere vojeské puče. A šo vubieža skunčne? To tak mienovaneje katolskie diktatúry Antonia Salazara. Ja neviem, hač vúskutkovachu so podavky Fatimie na nutskovnú politiku Portugala. Na kujšte pad nedojnže tam, hinak hač španiskej, k vobytlerskej vojne. Fatima je tež našich dňach nujace miestno. Vidžiš tam ľudí na kolenách, kociš noša vokovo kapovky kšíš a husto tež malé dziečko. Tu začúvaš, zo zavovanie Boha lepie neignoruješ.
1: Tole praj Tomáš Menzel z Kulova v nadoku a zamovitosti tamnejšie osady. Peč menšinu hišče a potom bude 9.

Kak ogleda ze serski utzbu ve čupcajnske zakvadne šuli smekšili vižeš usledki našich rešeržo slušeša v našem aktualnem činosku. Žišonjah to a druge klico dla toga demonstriruju ve bramborske ten tužin, teke to, co me vam kvišči daš jo a na konc tužinja, co me se gromaži, gromaže z vami jaseliš ljubovar trekarju. Vas učobne přepšosujo do prevoza na vesibne event, a pregledňujeme s vami tekež do nového udáša našeho sárského tuženika Nuve Casnik. Co myslím, až se zase upášil, vestaš při rádiu.

0: Chwata isho yose spibawa, toa deli teke na kön zu tischen ja nani mini, aber wessebnie lubovarie starich trekar jo. Sobotu 16. anijelu 17. maja buja prijavos srejischo lubovario trekar jo. Nizianos okolnich so alle teke vet daloka pšijedu, aby pokazali sve drogotki a se s drugimi umenili. Alfred Kjacmarek, jo jadens iniciator rotig zmakanio.
1: Da je juž benig let, a ja som bei Zeiten přišel do Westdeutschland, a tam su hopi iz tej ustajenci, a tam som se teke živo, kak te stare tek, ale tam, ale tak vile stare, a my to ešte máme, a sme dojko s nimi jezdili, ka ten nemajú. Ale ja som se myslil, zat nisi tako ausstellung mezo me pravotike gotuaš, a pentom ja s tem hopil. A pen ja ešte jam lode gold, to je ten Christian Munitz, ma tike vitsko intresuo, a pen sme gotuali uče žasas let justu ausstellungu. A net Christian Munitz ne gotuje, vet ten vorsitende, net me gold to gotuje, a ja som jo kvanoval, a som jo gornil, tam máš tyke bejnú verantwortungu na všechno, což tam se tak stanio. Te přijdu z dalekoho tyke. Ved Filadelfia přijdu tyke s tekariami a se stajú do proveza a nás tak dvičko ju znajú. A ved Šlaube tady ste je přijdu, jo jo. No a mě ga tyke znajú, a dla toho přijdu, a pen, kaž gleich tam nejsem, a pen ju za mnou přašaj, že šnalfet jo.
0: Jo, Alfred Kjacmarek, jo, ve prijavo zu iniciiroval zmakanje za ljubovarju starih trekarjo. Ten könnt ženja to zmakanje zase bužo.

0: Vice stupne stvart ga njede bish rono nelepše vedro, ga šnjotso še vence kela so vaš, svuhaša lube na naš serski svežinski program. Ale kela so vanje bužo veto naša tema.
1: Napríklad ja som mala redné doživenie, až som nieži raz jela do Rechartovic s mojim kolasom. To som kšiva vyžeš, kak tá jas uglieda, to je veľkým vesebná. Tam je tá Rechartovická gela, tam je jano malka, krotka, sčaška, samo šeško je to kolas osobu tam všegnúš. Ja som to cenila a tam nabrioze je jano malký flack, že už mežo se sednúš a predne snedáš, tam je bolo šicho.
0: Jo, co mi tak gledaš na specetky toho vyčešego svíženia zvída cerkvě?
2: Kak, dejme sebe to do nebia stupěně představíš?
3: Až Jezus nejo net tak nekak primitivně do nebia stupil, to slědne, což jo svým uknikam dal, jo až ven je žognujo. A ako to se stanjo, wenn du ja do nebia zete.
0: Ale to nie scho, bżamy z wami w przyrodze zeznajome gojarske rostliny, a konin to rostu, a co my przy tej gożbieteke z wami tak pszauje, chachaś.
4: Ten Erwin jo bliwal, ja som bliwal, ja mi se duzeca nasral, a to nie i brał szmekowali.
5: Ale przy mnie zużajne byli.
4: Jo,
5: Ja som klimparom varil, to je múka s jajami zamiešaná, do mlieka varené a nuč.
0: Jo, za žiči máme neco beže, slovo a veľa veci. Výčovat na pojadnoga, až to zígar dviju viežova s Grigo Klim přes program.

0: Ja, jure Dlechezas znate asch jo Schulach brach ukobanego Personala. Asch da Petre für joch im WC Sersko Utsbus mi jo WC raso thematisirovali. Mare Elikowska Winklerowa jo se dojewa do Tschubca do zakwadnie Schule, aber se obgerniwa kak tam ugleda. Wenn er jo so rozgrania was, zeptargo za Serbschinu ako zuzurec a za vitaj Utsbu s Antje Schmytovejo.
1: Prijedna ceptarka za serštinu jo bila v Čupcajnskej zakladnej šuli za hopienk živišnašťostu živišasetých liet u taky perova. Ako su se zašulovali prijedne žiši z vitaj žišov nevenovej nivie, jo bila teke v šuli trebna vitaj udzba. 2004 jo přišla Antje Schmytová ako vitaj ceptarka.
2: Za žiši přijdu z okolnosti, serska udzba a teke vitaj udzba z tej vegen oplubovanej a my sme spokojom.
1: Ale veni majú teke starošť.
2: Kniny Kiporova jo na umenku, v februária a ninto v na udze hyšči 6 kožinov vitaj až do konca šulskego leta a pön Mäß knini Bäumanoveju sami dwezepzace, mäß pön.
1: A to nie dosega.
2: Wir machen wir schicknach in Lietnikach sersku utzbu a teke vitaj wird prätniko až do šestiko letnika.
1: Za kuždyskaj ženk jo jadna redunja.
2: V prätnem letniku šikne žiši na uknu sersku rec a pön mögu stajische gronisch mögu gola uknio dali sersku rec mit drugem letniku aber nic.
1: Ale o, zahopio se ta nuza a velika nevestošť, njento z tej dvie ceptarce, Schmytová a Bolmanová, obej pak tike redovnískej ceptarce.
2: My njama žome šikne vitaj gržine a sersku ucbu za popatnúš. A ja tu za leto na umenk. A pön jo knini Bolmanová ho sama.
1: Kak na to reagirujú zagronite, viednictvo, šulský amt?
2: My nevieme, kak bude to v přídúcem lieše, dokuláž my nemôžeme všetky gržiny úcež.
1: A to groni až mežo byš, až serská úcba upadňo.
2: Šula vie, to južo dvojko, také šulský amt to vie, a veni se starajú ninto až nová ceptáka přížo.
3: Abo
2: nikto nepřížo. To mežo byš.
1: Snaž by megali upomegať serské studenty abo umienkárie.
2: Naša viednica se stará v to a ona až do nintoho ešte nevie, liec to se ráži abo nic.
1: A to by byla katastrofa. To serské josega u liec žasetky dvojko natvarjalo.
2: Všetky ceptáky a ceptáce stoje slíze nás. Podpírujú nás a také ve vítej úcby. My môžeme viegen, kde je skromadne živáš. A ja, gaž cárska úcba ho neodali, pön filujú ho nieco. A togodla ja si myslím, veni namakajú púš, až cárska úcba žodali.
1: To skromadne živo, jo se u opokazalo ako kradu úspiešne.
2: Ve vítej úcbie to je v Sarskeric

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Ve Vorecach jocora prezidium domovine obradovao. V tamnem vužiskim centarje dajo ninto povijesčove figure ak serbski povedaju, a v Brkovach diskutiruju vo usokosti turistiskego pšipvašonka za pšelozešu. K tomu vece a dalšne novosti svyše schon ninto v našoch aktualnych povijesčach při mikrofonie Jodiana Šicova. Dobre žen! Ve Vorecach ve svojom zaoženskem miestče jocora obradoval prezidium domovine. Před 114 letami jo se kšivove zvesk Serbo ho zaožil. Na dnjonem poreže prezidia su stojali mjaze drugim delegirovanja kulturnych kupku na zaredovanja a přigotovanje přiducego zvieskovego předsedarstva ve Slepem. Vet z 4. do 7. junija 2006 vetmejo se seminar živoveje kupki svovjanskih menšinov Federalistiske unije narodnych menšinov FUN, a to v Tiranje v Albanski. Präsidium jo předsedaria domovine Davida Statnika, ako teke předsedaria Možinskiego tuaristva PAUK Jan Kliman delegiroval. Živova kupka zvezu jo 2 zvonkojskich organizacijo FUN a angažirujo se za vidobnosť a nastupnosť či svovjanskich menšinov v Európie. V Vorecajnskem vužiskem centarje jo se dalšne serskorecne projekt zvobšautnio. Projekt jo nastav v zgromadnem žele z gornosarskiju sešu za serskorec a identitu Zari, rozpšavio MDR. Serske povestčove postave su nastajili, kenč ulicuju vo mitologii a serskem živinju, njega a žinca. Ako jo zdjeliva motivatorka za sersku rec ve Kuloje, Vorecach a Halštrovske goli, Marija Šučic, jo rakicajnski pjaka Klemens Brezan postave k dispoziciji staju. Oni su nastali po kreslankach Mjartina Noaka Nechonskego. Při figurach namakaju zajmce QR-kód za smartphone, z pomocou kotorego šmogu stavizne direktne svuchaš. Dalšne povestčove figure deje sledovaš. Amt Borkowy co nowo redowasz turystyski przypwaszonk. Togodla obraduju przyduce pönie żele w amtskim uberku. Amt za przespytowanie finansu jo pokazał na to, aż ma se obstojece przedpis z leta 2016 aktualizirowasz. Z tym by musali szake przedewzesza a branże w borkowskim amsze, kęcz wet turyzma profitiruju, wiecie za turystyski przypwaszonk waszisz. K tomu słuchają mjaze drugim hotele albo piakanie. Pla drugich branżu by se przypwaszonk zniżył. Z turystyjskim przypwaszonkom finansirują se spiechowanie turyzma w celem amsze, a jego usokost se ulicują po obrosze albo dobytka jednotliwych przedewzeszów. Po oficjalnym postajeniu startują przezwicze kupańska sezona. W cewej Bramborskiej jo 203 a 560 kupanistčov upokazanych. Kotarež jo se do toho v strovotnických amtov zagrodnitých okresov abo mestov přepytovalo. Uši 230 kupanistčov má úbernú vodovú kvalitu, še druge dobrú abo dosegajúcu kvalitu. Šukne kupanistča a aktuálne informácie k ugotovaniu namestne namakajošo v seši na Korše pod badeštelen dybkbrandenburg.de. Korta se pšavidvonie aktualizirujo. Oficiálne, ven se kupaš, smijome se vod přezvíčigo, ale vedro zaušem tomu nepšepšosujo, myslím se.
0: Jadro.
1: Žinca je obrocone a přece zase možno so desčovaš. Na místně jsou také nevědra možné. Maximálne temperatury pla 12 do 14 stopňů. Víče pokážu se vědro také měňate a také víče možno kolasovarjo ta jedna abo druga chrapka desča trefíš. Pla samstnou temperaturu od 12 do 16 gradů. K oficiálnemu startoju kupaňskej sezóny pětk pokážu se krotko svýco, ale také pětk môžu se desčovaš a maximálne 16 gradů nevábie za zeblekanie.

0: Vice stupne stvart ga njede bisch rono ne lepše vetro, ga šnjocoša vence kela sovaš, suhaša lube na naš serski svežinski program. Ale kela sovanje bužo veto naša tema.
1: Napríklad, ja som mala redné doživenie, až som neži raz jela do Rehartojc s mojim kolasom. To som kšiva vyžeš, kak ta jas uglieda, to je veľkým vesebná. Tam je ta Rehartojská gela, tam je jano malka, krotka z čaška, samo šeško je to kolas osobu tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrioze je jano malký flack, že už mežeš se sednuš a predne snedaš, tam je bolo šicho.
0: Ja, co my tak gledaš na specetki toho vyčešego svěženia z vida cerkve?
2: Kak, dejme sebe to do nebia stupenie predstaviš?
3: Až Jezus nie net tak nekak primitívne do nebia stupil, to sledne, což jo svojim uknikam dal, jo až ven je žognujo. A ako to se stanjo, wenn ordu jo do nebia zete.
0: Ale to nie šo, bžome z vami ve přírože, zeznajome gojarske rostline, ako nin to rostu, a co mel přijte gožbeteke z vami tak pšauje, chachaš.
4: Ten Erwin jo bljúval, ja som bljúval, ja mi se dozeca nasral, a to nie jo i braut šmekovali.
5: Ale při mne sú žarene byli.
4: Jo,
5: Ja som klimparov varil, to je múka s jajami zamiešaná, do mlieka varené a vňuč.
0: Jo, za žiči máme nieco beže, slovo a veľa veci. Vyčovať na pojadnoga, až to zígar dviju viežova s Grigoklim přes program.